0: Ostipek, Čupazecka, Kerpce, Herbata s Prondem,
1: Nímám henti,
0: Přísmak Bacuský,
2: Slyško léčí,
0: Korolíčky, Flasecka mléka,
2: Ale
0: Kapelus, Najvodnějce ověcka, Bojštiny, Fartusek sukárka, Nespočonka po devetku.